tónem, tím tónem, který hladí, jak hedvátej šál, tím tónem, co ladí a zní pod balkónem. Vydobyčený tón zní, potřeba je zhodit, co bych si tak znal. Bylo by to krásný, bejt bez kemitou bouří.